Od co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

o matku dítěte. Rusko je vždy otevřeno všem, kdo mají zájem o vzájemně výhodnou spolupráci, uvedl Vladimír Putin na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru. Na úvod také skritizoval evropské elity za to, co nazval krátkozrakou agresivní politikou. Kajakář Jakub Krejčí ovládl domácí závod světového poháru slalomářů v Praze Troji. Po nejrychlejším čase v kvalifikaci zvládl bez zaváhání také finále a připsal si premiérové vítězství v seriálu. V sobotu bude jasno až polojasno, místy zaprší, ojediněle také bouřky, nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů.

0: Luna, lež prosím.
1: Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naší písničku už stokrát přespíval. Tak sbohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh, tady jižní karneval. Z mých pohledů budou si pošťáci číst.

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbal, abych už víc já nemusel nad ránem říct, zbohem lásky.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích sní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, lásko.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Zaměstnanci na úřadu vlády zůstávají po stávce dál ve stávkové pohotovosti. Chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Poslanci volili veřejnou volbou členy Rady České televize, v ní opět zasedne Jiří Šlégr a Luboš Ksaver Veselý. Novou ombudsmankou se stane dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Porazila někdejší zmocněnkyně pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Ruský prezident Putin prohlásil, že zatím nevidí smysl ve schůzce se svým ukrajinským protějškem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Jako penčík do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil na Roland Garros.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Navýšení fondu pro investice českých a tajvanských firm nebo zvýšení počtu letů mezi Prahou a Tajpejí řadí předseda Senátu Miloš Vystrčil mezi hlavní přínosy své cesty na Tajvan. Ze zvláště závažného činu vraždy obvinili a policisté v pátek jednu osobu v souvislosti se čtvrtečním nálezem dětských ostatků v Kinčperku na Tohoří. Novinkám to potvrdil mluvčí policie Jakub Kopřiva. Podle zjištění redakce jde o matku dítěte. Rusko je vždy otevřeno všem, kdo mají zájem o vzájemně výhodnou spolupráci, uvedl Vladimír Putin na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru. Na úvod také skritizoval evropské elity za to, co nazval krátkozrakou agresivní politikou. Kajakář Jakub Krejčí ovládl domácí závod světového poháru slalomářů v Praze Troji. Po nejrychlejším čase v kvalifikaci zvládl bez zaváhání také finále a připsal si premiérové vítězství v seriálu. V sobotu bude jasno až polojasno, místy zaprší, ojediněle také bouřky, nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Zaměstnanci na úřadu vlády zůstávají po stávce dál ve stávkové pohotovosti. Chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Poslanci volili veřejnou volbou členy Rady České televize, v ní opět zasedne Jiří Šlégr a Luboš Ksaver Veselý. Novou ombudsmankou se stane dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Porazila někdejší zmocněnkyně pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Ruský prezident Putin prohlásil, že zatím nevidí smysl ve schůzce se svým ukrajinským protějškem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Jako penčík do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil, na Roland Garros podlehl světové trojice Alexandru Zverevovi z Německa 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. V sobotu jasno až polojasno, místy zaprší, nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Zaměstnanci na úřadu vlády zůstávají po stávce dál ve stávkové pohotovosti. Chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Poslanci volili veřejnou volbou členy Rady České televize, v ní opět zasedne Jiří Šlégr a Luboš Ksaver Veselý. Novou ombudsmankou se stane dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Porazila někdejší zmocněnkyně pro lidská práva Kláru Šimáčkou Laurenčíkovou. Ruský prezident Putin prohlásil, že zatím nevidí smysl ve schůzce se svým ukrajinským protějškem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Jako Penčík do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil, na Roland Garros podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi z Německa 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. V sobotu jasno až polojasno, místy zaprší, nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

team. Že mezi příliš a dost stojí vysoký most a obel hacnej.

blízky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy,

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27. 5.

Česká hudba doma. Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.

Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

hypotéke a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

jako dva vlci, co vyjou na měsíc. Jsme šťastní, nechcem už nic víc. Jsme jako dva vlci, co běží krajinou bílou tmou. Radio Pontón.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola, které popravili komunisté, byli při slavnostní mši na brněnském výstavišti prohlášeni za blahoslavené. Vyvrcholil tím víc než 20-letý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se můžou věřící modlit a prosit u nich u přímluvu. V liturgickém kalendáři si je budou věřící připomínat každý rok 17. června. Armáda za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 vojáků, cíl je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Teď má 25 tisíc profesionálů a 5500 příslušníků záloh. I do budoucna armáda potřebuje počet vojáků zvyšovat, a to vzhledem k aktuálnímu dění ve světě. Jak řekli na dnech pozemních sil Bahno ministr obrany Jaromír Zuna, náčelník generálního štábu Karel Řehka i jeho nástupce Miroslav Hlaváč. Podle ministra Zuny se armáda přizpůsobí tempu náborů.
2: Přijmeme taková organizační opatření i rozpočtová opatření, abychom vyhověli všem žadatelům, kteří splní podmínky a chtěli v letošním roce do armády České republiky vstoupit. Já už jsem od 1.7. navýšil i početní tabulky velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově. Na konci roku opět budou posíleny, tak aby tam byly zajištěny kapacity výcviku a těch odborných nástavbových kurzů, které ti vojáci potřebují, aby splnili kvalifikační požadavky.
1: Tisíce Ústečanů zamířilo za krajské město k uměle vytvořenému jezeru Milada. Tam se konal festival věnovaný středověku. Na prostranství u zatopeného hnědouhelného dolu vzniklo bojiště, kde dobrovolníci připravili rekonstrukci 2 bitev. Právě u příležitosti jejich výročí jedna z největších akcí zaměřených na historii na severu Čech vznikla. Od bitvy u Chlumce u Ústí nad Labem je to letos 900 let. A od husitské bitvy u Ústí nad Labem, přezdívané bitvou na Běhání, 600 let. Ukázky doplnil hudební program, nebo třeba přednáška kata. 25-kilovou zbroj na sebe oblékl Jakub Pleticha, který řekl:
3: já třeba to dělám kvůli fajn lidem, opravdu jsou v tomhle koníčku jsou skvělí lidi. Adrenalin, spousta lokací k poznání, protože když se podíváte na jezero Miladu, je to tu nádherný prostředí, musím říct, že i organizátoři se hodně vycajchnovali a doufám, že to neskončí u jedné bitvy, ale že to bude pokračovat dál.
1: Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v Praze Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalom domářku historie Australanku Jessica Fox, která zkompletovala v české metropoli po pátečním triumfu na kajaku zlatý double. Sadková na Foxovou ztratila 27 setin, i když zajela čistou jízdu a australská hvězda měla 4 trestné sekundy. Tereza Kneblová nenavázala na týden starý triumf z úvodního dílu seriálu v Tacenu a vybojovala 7. pozici. O 2 příčky níž skončila před domácím publikem po mateřské pauze Tereza Michatová.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Soud poslal do vazby 35-letou ženu, která byla v pátek obviněná z vraždy po nálezu části lidského těla v Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku. Obviněné ženě hrozí trest až 20 let vězení nebo i trest výjimečný. Policisté Karlovarského kraje ji eskortovali do věznice. Média spekulují o tom, že obětí je malé dítě. To ale policie zatím oficiálně nepotvrdila. V celé věznice Plzeň na Borech zemřel jeden z odsouzených. Podle serveru Novinky.cz se 30-letý cizinec oběsil. Případem se od pátku zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů. V krátké době jde o druhé úmrtí vězně z borské věznice, která patří k největším v České republice. V květnu tam zemřel odsouzený z Ukrajiny. Společně s dalšími dvěma krajany vypili dezinfekční roztok, který dostali od vychovatele na úklid. Všichni skončili v nemocnici. Zhruba 40-letý muž po několika dnech ale zemřel. Míříme na sever Čech. Liberecký kraj je už podle katastru nemovitostí vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd nad Libercem. Památkově chráněnou budovu převzal od českých radiokomunikací i s unikátním nábytkem, který navrhnul architekt Otakar Binar. Kraj zaplatil za budovy, pozemky a vybavení zhruba 185 milionů korun. Asi 30% budovy budou radiokomunikace dál užívat. Unikátní stavbu chce Liberecký kraj zapsat na seznam památek UNESCO. Ještě ale po 50 letech provozu nutně potřebuje nákladné opravy. K jejímu financování hejtman Martin Půta Frekvenci 1 dodal.
2: Věřím, že český stát takhle výjimečnou stavbu podpoří, podobně jako třeba podporuje záchranu a rekonstrukci pevnostních měst Jaroměř a Josefov. Na to je speciální program na Ministerstvu pro místní rozvoj. Ale i kdybychom nedostali žádné peníze od státu a nedostali žádné peníze z modernizačního fondu, tak je rekonstrukce Ještědu v investičních možnostech kraje. Není to žádná věc, která by znamenala, že kraj nebude schopen plnit své základní funkce.
1: Hotel vysílač na vrcholu Ještědu je dominantou Liberece a celého libereckého kraje a slouží od roku 1973. Patří k nejoriginálnějším architektonickým dílům v Česku. Architekt Karel Hubáček za projekt získal v roce 1969 prestižní mezinárodní Pérettovu cenu. Lidé budovu zvolili českou stavbou století 20. století. Příběhy lidí žijících v chráněném bydlení teď představuje zpřístupněná výstava v galerii Pro Story v Uherském Hradišti. Formou portrétů, fotek i audiozáznamů je zpracovali středoškoláci, kteří se s klienty sociálních služeb setkávali. Vznikla taky kniha. Projekt pojmenovaný Stejný jako ty je v českém prostředí ojedinělý svým rozsahem i formou. Do západních Čech se sjeli veteráni z poloviny minulého století. Historická auta můžeme obdivovat až do nedělního poledne v Hracholuskách na severním Plzeňsku, mezi Plzní a Stříbrem na Tachovsku. Při této příležitosti tu otevřeli nové informační centrum přímo u přehrady Hracholusky. Za provozovatele pokračuje Vladimír Čech.
3: V kempu Keramika celé léto probíhají koncerty živé hudby, dětské animace a především je tady otevřené nové turistické informační centrum, které podává informace pro celou oblast Hracholusek. Tam se lidi dozví o programech, o tom, kde se co hraje, kde je možné se ubytovat. U nás teď o víkendu probíhá sraz veteránů automobilů Škoda Octavia. Jsou to krásné veterány, ve kterých jezdili naši rodiče.
1: Ze tří českých kanoistů ve finále světového poháru v Praze na medaili žádný z nich nedosáhl. Nejlíp skončil šestý Václav Chaloupka. Lukáš Rohan byl hned za ním a Lukáši Kratochvílovi patřilo ve 12členném finále 10. místo. Zlato v Praze obhájil úřadující mistr světa i olympijský vítěz Francouz Nicolas Justin. Soutěž ve dvouhře na Challengeru v Prostějově třetím rokem po sobě vyvrcholí bez české účasti. Poslední domácí tenista v pavouku Hynek Bartoň podlehl v semifinále 3-6, 2-6 Slovákovi Alexi Molčanovi.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola, které popravili komunisté, byli při slavnostním mši na brněnském výstavišti prohlášeni za blahoslavené. Vyvrcholil tím víc než 20-letý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se můžou věřící modlit a prosit u nich u přímluvu. V liturgickém kalendáři si je budou věřící připomínat každý rok 17. června. Armáda za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 vojáků, cíl je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Teď má 25 tisíc profesionálů a 5,5 tisíce příslušníků záloh. I do budoucna armáda potřebuje počet vojáků zvyšovat, a to vzhledem k aktuálnímu dění ve světě. Jak řekli na dnech pozemních sil Bahno ministr obrany Jaromír Zuna, náčelník generálního štábu Karel Řehka i jeho nástupce Miroslav Hlaváč. Podle ministra Zuny se armáda přizpůsobí tempu náborů.
2: Přijmeme taková organizační opatření i rozpočtová opatření, abychom vyhověli všem žadatelům, kteří splní podmínky a chtěli v letošním roce do armády České republiky vstoupit. Já už jsem od 1.7. navýšil i početní tabulky velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově. Na konci roku opět budou posíleny, tak aby tam byly zajištěny kapacity výcviku a těch odborných nástavbových kurzů, které ti vojáci potřebují, aby splnili kvalifikační požadavky.
1: Tisíce Ústečanů zamířilo za krajské město k uměle vytvořenému jezeru Milada. Tam se konal festival věnovaný středověku. Na prostranství u zatopeného hnědouhelného dolu vzniklo bojiště, kde dobrovolníci